0: počas víkendu iba rock non-stop. Toto je rock. Rádio Rock. Rock.
1: Tequila! Marimba!
2: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klaun, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.

0: toto je rok. Radio Rock.
1: Konec!
2: Omyl! To není konec! Protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu! Chlapci, pojďme, bude připravena!